Z gdaňského centra svätého Jána doznela Bachova kantáta Ich habe genug. Spieval Rafael Hyn, hral Café Zimmermann. Švédsky klavirista Stefan Lindgren teraz uvedie mazurku Fizmol autora Alexandra Konstantinoviča Glazunova, opus 25, číslo 2.

Joel Carrington, Eric Robertson a Symfonický orchester Toronto predniesli sonátu Henryho Ecléza. Dirigoval Timothy Vernon. Kanadská klaviristka Annika Treutler teraz uvedie variácie Abbeck Roberta Schumana z nahrávky z mája 2014.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu zahral pod taktovkou Mariana Bacha Andante cantabile z prvého sláčikového kvarteta D-dur 11. opusu Petra Iliča Čajkovského. Na záver prelúdia prelúdium C-moll 28. opus Friderika Chopina hrá Vladimír Aškenázy.

Vladimír Aškenázy zahral prelúdium C-moll 28. opus Friderika Chopéna. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovaček. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, z času na čas zvykneme začínať citátmi z relevantných zdrojov. Bude tomu tak aj dnes. Je to z pozoruhodnej publikácie Interbrigadisti Československo a Španielská občianska vojna, ktorú vydal Historický ústav Českej akadémie vied v roku 2017. Takže tu je ten avizovaný citát z pera Josefa Opatrného, jedného z 9 autorov tohto kolektívneho diela, ktorý nás uvedie do tohto i budúceho vydania rozhlasovej historickej revue dejiny.sk.
2: Španielská občianska vojna vzbudzovala záujem nielen španielskej, ale aj európskej verejnosti od svojho úplného začiatku. Ak aj nebola od leta 1936 konfliktom medzinárodným, postupne sa ním stávala, prinajmenej v dimenzii rokovaní európskych a svetových diplomatov. Jej priebeh a výsledok ovplyvnili výrazným spôsobom európske dejiny a o dejinách Španielska ani nehovoriac. Žiadnemu inému problému španielských dejín 20. storočia sa v medzinárodných reláciách nevenovali historici v takej šírke v časopiseckej a knižnej produkcii.
1: Sprievodcami po tejto téme dnes i na budúce budú ďalší dvaja autori štúdií v spomínanej publikácii. Doktor Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied a docent Jiří Chalupa z Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie
2: Robert Kotian
1: a Peter Turči.
2: Dnešnou témou je občianska vojna v Španielsku, ale kým k nej prejdeme, určite by sme bolo dobre povedať si istý historický, politický a geopolitický kontext španielskej spoločnosti v období po prvej svetovej vojne. Povedzme si najprv, aké vyzerali vnútorné pomery v Španielsku a takisto neskôr aj, ako vyzerali vzťahy Španielska s kľúčovými európskymi mocnosťami.
1: Pán Chalupa.
3: Většinou, když se mluví o španělské občanské válce, tak se rozdělují celkem dost kategoricky ty dvě perspektivy, o kterých už jste se zmiňovali. To je perspektiva Španělska jakoby země v určité fázi historického vývoje a z tohoto pohledu španělská občanská válka bude prostě jeden z mnoha dalších konfliktů španělských dějin mezi takzvaným starým, konzervativním, tradicionalistickým Španělskem a tím novým, zaměřeným spíš k modernitě, k Evropě, k liberalismu. A to jsou konflikty, kterými bylo protkáno 19. století. A zrovna tak několik těch konfliktů tohoto typu vypukne i v první třetině století 20. než začne občanská válka. No pak je tu ta druhá dimenze, o které budem mluvit později, že se vlastně občanská válka ve Španělsku stane výrazně evropským, možná dokonce celosvětovým konfliktem, který na sebe soustředí neuvěřitelnou pozornost třeba i za oceánem. Když jsem četl v pamětech slavného dramatika amerického Artura Millera, který tvrdil, že ty 3 roky, co trvala španělská občanská válka, tak pro jeho generaci to byla úplně jakoby identitárně extrémně důležitá záležitost, že každý den se snažili v New York Times sehnat nějaké nové údaje o tom, co se děje ve Španělsku, protože měli pocit, že za jejich generaci se něco důležitého rozhoduje u Madridu. Takže teďka zpátky k té první perspektivě, což je to Španělsko. Po první světové válce je ve Španělsku jasné, že se už nepodaří udržet monarchii tak, jak ji nastavili někdy v 70. letech 19. století ti restaurátoři bourbonského Španělska po epoše revoluci republik. Se Španělé celkem pokorně vrátili zase k bourbonské monarchii a nastolili systém dvou stran, který aspoň formálně byl trochu podobný tomu britskému, který sloužil jako model. Jedna velká konzervativní, jedna velká mírně liberální strana a tento model se evidentně na začátku 20. století začíná přežívat, protože už není schopen zachytit tu pestrost španělské politické scény, která reaguje na pestrost španělské společnosti. Objevuje se anarchismus, objevuje se socialismus. Ve 20. letech se pak z toho socialismu odštěpí komunisti. Postupem času se objeví čím dál radikálnější baskický a katalánský nacionalismus, který taky na střídačku se vymezuje směrem doleva doprava. A to z toho Španělska dělá takový kotlík, kde se to hodně vaří, kde se to míchá. A výsledkem bude zjištění někdy kolem toho roku 20 po generální stávce, která má mírně revoluční charakter v roce 1917. a kdy už opravdu umírají lidé a staví se barikády a odehrávají se poměrně dost dramatické a plné krve scény v ulicích Madridu, Barcelony, Bilba, tak se dojde k názoru, že takhle už to pokračovat nemůže, protože ten starý model už neodpovídá tomu momentálnímu stavu společnosti a politiky. Už tehdy někteří sní o republice, ale namísto republiky v roce 23 ve Španělsku vyzkouší diktaturu, zkusí ten kotlík jakoby přiklopit velkou, takřka neprodyšnou pokličkou jménem generál Primo de Rivera.
0: To je ten Miguel, že?
3: To je ten Miguel, Primo de Rivera otec, jeho syn José Antonio potom bude ještě slavnější postavou jako zakladatel španělské falangy, ale Miguel je ve skutečnosti hodně významnou postavou španělských novodových dějin, protože od toho roku 23 až do roku 30 ukáže Španělům, co znamená autoritářský režim s jednou jedinou stranou. Nejdřív bude vládnout na čele vojenského direktoria jako uniformovaným, bude to plné vojáků, ale po dvou letech se přejde k nějaké civilnější formě vlády a začne se dokonce připravovat ústava, což se ale nikdy nepovede. Je zajímavé, že nikdy se to nepovede ani Frankovi, to znamená ten diktátorům ty ústavy ve Španělsku evidentně nešly, protože Primo de Rivera se o ní snaží a nepodaří se to a Franco se asi ani snažit moc nebude, ale taky žádnou ústavu za 40 let nevyprodukuje. Ta diktatura je relativně úspěšná na úrovni toho sociálna. Primo de Rivera se úspěšně pokusí domluvit ze socialisty a pozdější Lenin z Madridu, Largo Caballero, který je jedním z čelných socialistických předáků, tak mu jde hodně na ruku a na těch 7 let se podaří vytvořit takovou velmi zvláštní koalici mezi konzervativně uvažujícím a autoritářským generálem a mezi socialisty, kteří když jim diktatura vychází vstříc a zvyšuje dělníkům platy, umožní vznik arbitrážních komisí, kde mají větší slovo dělníci, takže ty podmínky pracovní i platové dělníků a pracujících jdou hodně nahoru, nebo hodně, no na španělské poměry určitě hodně. Jinými slovy je klid, socialisti to dělají taky třeba kvůli tomu, že se tehdy bojí stále silnějšího anarchistického hnutí, takže Primo de Rivera využije toho klasického cezarovského rozděl a panuj, takže rozdělí to levicové hnutí, které předtím tak mocně v tom roce 1917 třeba vyděsilo Španělsko tou generální stávkou tím, že po anarchistech jde celkem nekompromisně a má pro ně léčbu typu vězení a někdy drsnějších represí, zatímco ti socialisté opravdu ze strany diktatury se několik let můžou spoléhat na velmi příznivé a pozitivní klima. A tenhle model celkem prosperuje ve 20. letech, protože 20. léta v celém západním světě jsou léta prosperity, takže jsou peníze a za ty peníze Primo de Rivera staví spoustu budov. Je to taková betonová diktatura, staví se přehrady. V Madridu se objeví první mrakodrap svého času, je to největší budova v Evropě, je to vlastně největší evropský mrakodrap a postaví ho španělský diktátor, což určitě těm Španělům, kteří se cítili národnostně, jako vždycky trošku zakomplexovaní vůči Francii nebo Británii, tak určitě udělalo dobře, že ten Primo de Rivera je schopen jakoby Španělsko prezentovat i pozitivně směrem jako do světa. Jenomže se zjistí, že pod tou pokličkou to vře dál, jenom ta diktatura to dokázala na nějakou dobu zatajit a jakoby zamést pod koberec. No a jakmile nastoupí světová hospodářská krize na konci 20. let, tak pokryčka odletí, všechno se to vynoří znovu a pak během jednoho jediného roku odejde Primo de Rivera a za další rok už odejde i král monarchie a nastoupí republika. To už pak začíná ta kapitola, o které asi víc budeme mluvit v souvislosti s občanskou válkou, protože pro některé španělské historiky občanská válka, i tak je to možné vidět, začíná v roce 1931 tím, že se objeví republika. Na ní potom začnou velmi negativně reagovat jiní mnozí a vlastně bychom tu válku mohli jakoby odstartovat o 5 let dřív, než v červenci roku 36 začne doopravdy.
0: Pan maršálek, počuli jsme Miguel Primo de Rivera, potom přichází
1: generál Franco, ako keby bola nejaká taká tradícia tej pevnej vojenskej ruky v Španielsku, alebo to len taký zdanlivý pohľad na históriu Španielska začiatkom 20. storočia. Tá armáda mala akú pozíciu v tom štáte vtedy?
0: No, je třeba vidieť, že ve Španielsku, zvláště v počátku, no v té první polovině 20. století, armáda měla poměrně výraznou pozici ve společnosti. Dá se říct, že to hodně souvisí, byť teda s prohranou koloniální válkou Španielska se Spojenými státy, kterou sice Španielsko prohralo a tím ztratilo status velmoci, byť si to ještě dlouho Španielsko a zvláště některé části armády nerady uvědomovali. Ale pro řadu i politiků a část společnosti armáda nebo jiné ozbrojené složky představovaly jakousi složku, na kterou můžou spoléhat, ke které se upínali. Co se týče zvláště té pravicové části politického spektra, tak v armádě viděli nějakou možnost záchrany proti hrozícímu nástupu levice, respektive té extrémní levice, ať už anarchistů nebo komunistů. Část společnosti v armádě viděla nikoli v politickou záchranu, ale doslova ochranu jejich životů a majetku. A na druhou stranu také musíme vidět, že i inklinace k ozbrojeným služkám existovala i na levici. Já se k tomu možná později vrátím, jestli se budeme blíže věnovat španělským ozbrojeným silám, tak vznikají celé ozbrojené formace, které jsou více svázány s tou republikánskou vládou, respektive s tou levicově socialistickou částí. Kdybych hledal ale i ty důvody, proč tak velká část společnosti inklinuje nebo má sympatie k ozbrojeným složkám, tak viděl bych tam dva důležité momenty. Jednak to, co říkal pan docent Chalupa, ten silný důraz na sociálno, to znamená my socialisty a socialistickou myšlenku, my nalezneme jak na pravé části spektra, tak i na tom levém. Vlastně obě ty velké politické tábory, byť nejsou homogenní, tak mají společné jedno a sice opravdu důraz na sociální politiku, která byla jedna z klíčových problémů Španělska prvních desetiletí 20. století. A potom je tam ta druhá důležitá záležitost a to je Rýfská válka. Válka v Maroku, protože ty části Maroka, které ještě Španělsku zůstaly, byly vlastně posledním pozůstatkem té až do přelomu století ohromné španělské koloniální říše.
1: A to slunko nezapadá?
0: Tak to skutečně bylo, když si vezmete Filipíny, Kubu, tak to skutečně opravdu až do konce té války bylo. A úspěšné potlačení revolty v Maroku jakoby rehabilitovalo ozbrojené síly v očích velké části společnosti, které se k ním upínaly a vlastně přineslo i to takový kult hrdinů. Řada z těch, o kterých budeme později mluvit, tak se vlastně proslavila v té rýské válce, dokonce se jim pak řeklo Afrikanistas, že měli podobnou tu svoji dráhu bojovou během těch bojů v Rýfu.
1: Ještě možná taká poznámka. Vidíme taký istý vývoj alebo podobný vývoj v Taliansku za Mussoliniho, však on byl velký socialista. A potom máme tu teda ty tri krajiny. Čiže Taliansko bylo mezi víťaznými krajinami v prvej světové vojne, ale tiež to renomé armády bylo dost potlačené, už nehovoriac o tom Německu, ano, že kde bola vlastne armáda akoby kvázi potupená. Máme tu Španielsko a máme tu Salazarové Portugalsko. Že taká zvláštna synergia podobných motivov existencie štátu. Dá sa to tak vysvetliť, že ako keby tu bola nejaká mentálna taká, nechcem povedať, že súhra alebo také niečo obdobné. Aj Taliansko, aj Španielsko, aj Portugalsko, aj Nemecko.
3: No, mne k tomu napadá jedna vec. My se vlastně na všecko, o čem tady chcem mluvit, vždycky můžeme dívat z perspektivy jako hodně dlouhodobé, to je takový to slavný long dure, to jsou takový ty dějiny spíš psaný v epochách a potom jako spíše rok od roku, co se opravdu děje. Tak když bychom to na chvilku s tou armádou zkusili tady v té perspektivě těch dlouhých dějin, tak je zjevný, že Španělsko přežilo na počátku 19. století jako stát a jednu chvilku to vypadalo, že už žádný Španělsko nebude, protože Napoleon s ním měl výrazně provinční plány, chtěl z něho udělat jako provincii imperiální Francie, která by se věnovala zemědělství a takovým jakýmsi přívěškem zaostalým Francie. A Španělé se jako jedni z mála v Evropě vítězně postavili proti Napoleonovi. Napoleon prohraje v Rusku, ale nakonec prohraje ve Španělsku. A prohraje dřív, než mu to sečtou spojenci u Lipska a potom ještě jednou u Waterloo. A na čele nestojí samozřejmě jenom vojáci, na čele stojí spoustu těch slavných guerilleros, to jsou takový ty lidoví bojovníci, často bývalí bandité, a lidi, obyčejní lidi, z kterých se stanou partizáni, ale přeci jenom ty vojáci, ty generálové v těch uniformách, ty spolupracovníci a kolegové slavného Wellingtona, tak jsou jako ti, kteří tomu dávají pravděpodobně profesní jakousi kvalitu a zároveň jsou hodně vizuálně jako na čele toho povstání a úspěšného povstání. Jinými slovy, jako za tou obrovskou prestiží španělské armády stojí fakt, že 100 let se vzpomíná, vlastně když jsme ve 20. letech 20. století, tak před 100 roky se vzpomíná, že díky španělské armádě a díky britským spojencům a tak dál, ale díky španělské armádě Španělsko vůbec přežilo. Pak se ti vojáci trošku zdiskreditují, protože během 19. století se při více než 40 různých pučích zkusí probojovat a prorebelovat až do těch politických pozic a moc jim to nejde. Jako přiznejme si, že tam nenajdeme moc nějakých úspěšných generálů, kteří by vynikli jako političtí lídři. Ale pak to, o čem jsme tady mluvili, přijde prohra se Spojenými státy, to tomu vojsku taky nepřidá. A pár proher dost nepříjemných dokonce i v tom Maroku, ale pak se zase za pomoci francouzských spojenců v tom Maroku právě Primo de Riverovi podaří vylodění Falusem, s kterým dokonce později studujou Eisenhowera a ty lidi, co se připravují na vylodění v Normandii, protože tvrdí, že to byla geniální operace. A lidi se zase vrací po 50. k tomu, že ten voják je přeci jenom lepší než politik, protože ten voják na sobě nenese ten odér té zfalšované, zkorumpované demokracie, a to už jsme otvírali úplně jiný téma, jak vlastně ve Španělsku v 19. a na začátku 20. století fungovala demokracie. Bylo to dost nepříjemné divadlo. Ti politici se v tom naplno vykoupali a tím pádem pro lidi to byly postavy vesměs velmi špatně viděné z mnoha hledisek, nedostatečné profesní kompetence, chamtivost, stranická zaslepenost. No, víceméně bychom mohli mluvit o tom, co dneska lidi mají vůči politické elitě po celém západním světě, tak to ve Španělsku měli taky. A ty vojáci se z toho takovým trošku podvodným kouzlem dokázali vymanit tím, že jako oni se od té politiky rádo by distancovali a oni nabízeli právě tu službu vlasti a hrkali těmi medailemi. Já nechci nějak úplně zhazovat, ale když se potom podívám na Franka, na Primo de Riveru, tak nemám pocit, že by to byli zrovna politici, který by měl člověk nějak extrémně obdivovat, ale funguje to. Funguje to, protože ta uniforma tam reprezentuje dlouhodobě jakýsi řád, jakýsi maják. Tady kolega maršálek o tom taky mluvil, že ta armáda je jako takový maják uprostřed té temnoty, těch neustálých pučů, revolucí, pokusů o roztrhání Španělska ze strany těch nejrůznějších periferních nacionalismů. A ty vojáci se vždycky vynoří a jsou to ti, kteří jsou v tom Madridu a jsou připraveni zasáhnout a nastolit ten řád. No a tak nakonec tak dopadne i ta občanská válka, že? Zase z těch 3 let, to je té temnoty a těch hrůz a těch traumat se zase vynoří generál. Na některých těch obrazech je vysloveně znázorněn jako spasitel. Ten meč drží vysloveně jako Kristus je ukřižován na kříži, tak Franco drží před sebou meč a on je ten spasitel a zásadně vystupuje v uniformě. Franco se do civilu převlekne až snad někdy od 60. let a spíš výjimečně, neustále jako nosit uniformu, aby jako dal najevo, že on v čele toho vojska nemá s tou politikou nic společného. On politikou pohrdal jako každý správný voják a tam lidem to dlouho imponovalo, než zjistili, že se ocitají obloukem zase v té situaci z těch 20. let, že už ten režim je kotlík a v něm se to vaří a ta puklička je prostě sice uniformovaná, ale bohužel tam definitivně nevydrží.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je občianska vojna v Španielsku v rokoch 1936 až 1939. Sústredíme sa nielen na jej priebeh, ale predovšetkým na to, čo jej predchádzalo, aké boli dôsledky pre budúcnosť Španielska. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Zdenko Maršálek a Jiří Chalupa.
1: Vráťme sa trochu do roku 29, do tej svetovej hospodárskej krízy, ktorá významne determinovala vývoj na celom svete. Takisto aj viedla napríklad neskôr ku nástupu fašizmu. Ako ovplynili tieto udalosti sociálne napätie, vyhrotenie ekonomickej krízy na španielskú spoločnosť, nástup vlády republikánov? Ako riešili tieto vlády problémy, ktoré nastali po 29. Pretože tam ten problém, alebo tento napätie neustále vzrastalo, sa vyhrocovalo.
2: No, ve Španielsku to musíme trošku posunúť chronologicky, pretože na tá krize vypuká ve Spojených státech na podzim roku 29. Nejprv se přelije do těch průmyslovějších zemí v Evropě, to znamená Německo, Británie, později Francie. Do Španělska naplno dorazí, řekněme, až s ročním zpožděním někdy na podzim roku 30. Ale každopádně už v té době je vidět, že se Španělé po odchodu Primo de Rivery, který teda odešel mimořádně smířlivým způsobem, protože se prostě dotázal svých generálů, svých podporovatelů, jestli ho dále podporuje. Oni mu řekli, že ne, tak on si zbalil kufr a odjel vlakem do Paříže a tam v nějakém hotelku za pár měsíců umírá. Jinými slovy, žádné války, žádné puče, ale prostě víceméně zasalutoval jako správný voják a odjel do exilu. A král Alfons se snaží jakoby znova řešit tu situaci, která už se jednou řešila v tom roce 23, kdy tehdy nastoupil Primo de Rivera a zase je tady volné místo, premiérský stolec a hledá se někdo, bude vyzkoušen další generál, generál Berenguer, prostě ty generálové tam nastupují, napochodovávají jeden za druhým, ale zjišťuje se, že už to opravdu fungovat nebude, protože už je sociálně i politicky Španělsko natolik rozrůzněné, že už se to prostě nedá nasoukat do toho jednoduchého monarchistického režimu nějakých dvou víceméně smířlivých státostran. V situaci, kdy se čím dál víc bouří hlavně ti anarchisté a případně zastánci socialistické strany, protože ta už začíná být v té době rozštěpená, máme tam jednak ty radikály, kteří by chtěli skutečně dělat revoluci, ale stále ještě v této době převažují spíš ti odboroví předáci, právě typu Larga Caballera tehdejšího, kteří by spíš v rámci buržoázní demokracie rádi bojovali takový ten klasický sociálně demokratický boj za lepší platy, za placenou dovolenou, za lepší pracovní podmínky, pojištění a tak dále, bez revoluce, aspoň momentálně bez revoluce. Tohle všechno má vliv na to, že se prostě musí najít nějaká nová forma. Král Alfons žádnou nevymyslí, takže další v pořadí, kdo si bude muset zabalit kufr, tentokrát na jaře 31, je sám král Alfons. Zase přiznejme mu k dobru, že se nepokouší udržet se na svém trůně násilím. Nepoddá se té španělské tradici, která velí povolat ty vojáky a zkusit to všechno vyřešit prostřednictvím bodáků. Ten král řekne, že se sice nesouhlasí se svými oponenty, ale že jim nemíní házet klacky pod nohy, odjede do exilu a vlastně se už z něho nikdy nevrátí. Tím ve Španělsku až do roku 75 monarchie končí. A to víc než roční volání značné části španělských intelektuálů, ale i obyčejných lidí po republice se naplno projeví při obecných volbách právě na jaře roku 31 a bude z toho republika. A bude z toho republika, která od prvních chvíl naznačuje, že to nebude žádná selanka, protože na jedné straně jsou lidi, kteří v té republice vidí cestu k něčemu, co mají ve Francii, k něčemu, co mají ve Velké Británii, to je liberální demokracie, prosperita, silná střední třída, hodně nových technologií, prosperita, možná ne pro ty nejchudší, ale pro značnou část obyvatel. Pak tam máme lidi, kteří tu republiku vidí jako jakýsi předstupeň revoluce. Časem se ukáže jich bohužel nadkritické množství, ať už to jsou anarchisti, socialisti, časem ovšem se přidá i ta varianta té ultrapravicové revoluce ve formě falangy a nějakého toho korporativistického fašismu. Ti všichni jako momentálně republiku ano, ale mají jenom jako odrazový můstek k tomu, že zkusí vybudovat na jejím půdorysu něco jiného. No a pak tam máme pravici, která možná s nějakou opatrnou republikou šetrnou k jejich majetkům by dokázala najít modus vivendi, ale to se od začátku ukazuje, že taková republika nebude. Takže většina té pravice se k té republice postaví velmi odmítavě a začne naplno přemýšlet, jak se té republiky zbavit a nějakým obloukem se vrátit zpátky k režimu, který by líp garantoval jejich společenské, majetkové i mocenské pozice. No to je vlastně půdorys celých těch 5 let republiky, kdy mezi sebou tyhle koncepty soupeří. No a za těch 5 let, a k tomu se určitě asi dostaneme nějakou jinou otázkou, za těch 5 let se nepodaří tady tuhle mozaiku nějakým přesvědčivým způsobem dešifrovat ve prospěch jedné z těch skupin. No a nakonec to skončí válečným konfliktem, který uměle, a to bych rád podotkl, že já absolutně nesouhlasím s takovým tím zjednodušeným pohledem, že v občanské válce se střetnou jenom 2 Španělská, že všechny Španěle můžeme plus minus 50-50 rozhodit do těch 2 táborů. Jednak zůstane bokem 3. Španělsko, což jsou lidi, kteří těch celých 5 let upozorňují, zkusme víc hledat kompromisy, zkusme se víc držet pravidel a neporušovat je při první možné příležitosti. Ti budou potom smeteni tou válkou, ale zároveň ty 2 tábory budou strašně umělé, ty, které vytvoří válka, protože na straně republiky zůstanou ti buržoazní republikáni levicoví, když to tak chceme říct, to znamená lidi, kteří by rádi chtěli Británii nebo Francii, ale v jednom táboře s nimi budou anarchisti a ty ne, že nechtějí Británii a Francii, ty nechtějí žádný stát, ty nechtějí policii, ty nechtějí manželství, ty nechtějí peníze. To znamená, že my automaticky, protože takto války dělají, války to vždycky zjednoduší na absolutní minimum, tak my pak do toho jednoho tábora budeme dávat ty ultrarevolucionáře a lidi, jako byl Manuel Asanian, což je člověk, který si nejspíš o většině věcí myslel to, co si myslíme my 4 tady kolem toho stolu, to znamená víceméně umírněný levicový liberál. A ty všichni budou jako republika, proto ta republika taky nebude fungovat, protože vlastně mají, kromě toho, že na ně útočí Franco, tak toho mají spolu hrozně málo společného.
3: Ano, mě tam fascinovalo jako laika, jako studenta v otázkách španělské politiky vždycky to úplné dělení na ty téměř přesné poloviny, ať už jde o volby 1933 nebo o volby 1936, kdy pokaždé následoval pokus o revoluci nebo o puč té druhé strany a na první pohled se zdálo, že ta společnost je prostě rozdělená na 2 tábory, na 2 poloviny a pak jsem byl strašně překvapen přesně to, co říkal pan docent Chalupa, že ani jeden z těch táborů není vůbec homogenní a že naopak ta naše představa toho rozložení těch táborů je vlastně mylná, protože se jednalo o celou řadu uskupení, které leckdy v tom jednom našem táboře měli k sobě dál, než třeba s nějakým uskupením na té v uvozovkách opačné straně. A to, že vlastně jednak ty volby a potom ty ozbrojené střety vedly k té jasné polarizaci, k tomu postupnému budování nějaké hranice, nějaké fronty, která se z politické fronty nakonec stala tou frontou skutečnou válečnou, je pro Španělsko jako zemi to, co přineslo tu.
4: A kde se zvolil ten anarchismus, ten brutální anarchismus, který se potom naplno projavil po tom roku 1936 až prekvapujúce, že v tom Španělsku, které je vlastně přirozeným kresťanským štátom, aspoň tak nás to učili v učebnicích, ano? To treba možno, že vysvětlit, že jednak je tam etnické, jazykové rôznorodosť, ale vždycky jsme mali představu, že to Španělsko je takým kresťanským štátom. A potom zrazu počujeme pozemková reforma, odluka cirkvi od štátu a zobrať bohatým všetko. To, kde sa to tam zobral?
2: Hrozně tím byli překvapení Španělé, protože když se objeví někdy na konci 60. let nějaký ten, co mi se jmenoval Fanelli, nějaký ten první vierozvěst italského anarchismu, a ten italský anarchismus není nic jiného, než jakoby zase ozvuk Bakunina, Kropotkina, to znamená, to přichází z Ruska, z těch opravdu nejzaostalejších a nejchudších a nejzbídačenějších vrstev v Evropě, co se dali sehnat, což byli jako mužici na ruském venkově. Je to v podstatě taková chiliastická víra. Že jo. A loukem to přichází přes Itálii a zjistí se, že tak, jak kdysi před Římskou říši přišlo na začátku prvního tisíciletí křesťanství a všichni s překvapením zjistili, že zrovna v té Hispánii, která je z celé té západní Evropy vůbec nejdál od toho zrození křesťanství, to je z Palestiny, úplně na opačném straně Středomoří, tak ty Španělé se do toho křesťanství tak zamilují, že se z nich na dlouhou dobu stanou vlastně po Italech ti nejvíc křesťanští lidé v celé Evropě. A tady zase z východního Středomoří přichází další věrozvěst, ten Fanelli prý ani neumí pořádně španělsky, jako špatně přeloženýho Bakunina z ruštiny do italštiny, italsky Španělům, kteří je to podobný jazyk, ale určitě to není jako čeština, slovenština, nerozumí si úplně dokonale, tak on jim z toho předčítá a během několika málo let je z toho, a teď to mi se právě nedá říkat politický krédo, protože většina těch andaluských bezzemků, ale taky těch barcelonských dělníků to do značné míry chápu jako náboženství. To berou jako svatý slovo, ten Bakunin je pro ně prorok a oni opravdu uvěří tomu, že jediná možnost, jak se dočkat lepšího světa, je všechno současný zbořit. Tam jsou extrémně brutální příměry, který právě přichází od toho Bakunina, že dobře na světě bude, až poslední papež bude uškrcen střevy posledního císaře. Jsou to opravdu jako hodně brutální obrazy, ale pravděpodobně něco takového zasáhlo nějakou strunu v té španělské dlouhodobé DNA a že se jim to jako strašně zalíbilo. Mnozí Španělé se do toho zamilovali, našli v tom jako smysl života a byli ochotní za to položit život, protože když bychom si spočítali, vzali jako politicky, rozdělili Španělé tady do těch velkých skupin, anarchisti, socialisti, falangisti a tak dál, a tak dál. Spočítali, kdo měl největší ztráty za války, tak za mě jednoznačně to budou anarchisti, protože proti těm anarchistům nakonec nebude bojovat jenom Franco, ale na jaře roku 37 proti ním ta vláda socialistická vyšle Listerovu 11. divizi a to v podstatě jako zlikviduje, takže ten Franco už ani nebude mít na úrovni anarchistů koho zabíjet, protože oni skoro všechny zabijou ty komunisti. A proč je zabijou? Protože pro Franka ještě pořád nesnad přijatelná, ale představitelná byla revoluce toho socialistického nebo komunistického typu. To je jako nějaký velký autoritářský stát, který má spoustu pravidel a má nějakého vůdce, tak on ten Franco konec konců takhle to Španělsko bude řídit akorát doprava, ne doleva. A ty anarchisti nabízí něco úplně jiného, rozbít stát na padre a žít v komunách, které budou spolupracovat na základě vzájemné výhodnosti, anebo třeba taky spolupracovat nebudou. To znamená, jsou to ty 5 až 10 000 velkých komuny, který nadefinoval Bakunin už kdysi v Rusku pro podmínky ruského venkova. Jasně, se potom snažil udělat v Barceloně, což v milionovým průmyslovém městě je trochu náročný, proto ty zmatky. A je to prostě úplně jiná představa o uspořádání společnosti, než měl kdokoliv jiný ve Španělsku. Takže nakonec nebudou ty anarchisti muset čekat na to, až se jich zbaví Franco, zbaví se jich samotná republika.
4: A NKVD, s pomocou NKVD. Tak
2: tam se do toho potom jako vlastně zamotají všichni a to je právě ten moment, kdy odtaď prchá Orwell, protože jednak ho trefí kulka, takže málem umře, trefí ho do krku, takže má co dělat, aby přežil. A jednak, když právě zažije, jak, protože on k těm anarchistům měl do značné míry sympatii, ti jeho trockisti z toho poum taky zrovna úplně nespadali do nějaké tady z těch zavedených škatulek, ať už revolučních nebo kontrarevoluční, no tak ten Orwell prostě zjistil, že ty, kdo chtěli dělat tu revoluci opravdu na doraz a chtěli stvořit úplně nový svět, tak se najednou znelíbili všem a auto potom asi zřejmě ty prasata, které se podobají lidem v té farmě zvířat, protože to jsou pravděpodobně ty španělští komunisti a některý socialisti, kteří se rozhodli, že tam ty anarchisty nechcou. Ale jako za mě, já myslím, že my bychom tady taky nechtěli, protože to byli lidi, kteří pravidelně během té republiky dělali takzvané generální revoluční stávky, co spočívalo v tom, že se stavili barikády, vykolejovali vlaky, střílelo na policii, na armádu a byly tam desítky a stovky mrtvých. Takže upřímně řečeno, já chápu, že to byla zřejmě ta fáze, která měla jako ten svět zorat a pak by se jako selo něco nového, ale myslím, že většina lidí do dneška na tak radikálním přístup jako ke změně společnosti asi nemíní akceptovat nic takového.
4: Pán Maršal, ale víme o tom, ako se správalo například Francúzsko, či reflektovalo tuto situaci v 30. rokoch, alebo Briti, jako ty ještě dominantní v Evropě, alebo mali sami so sebou starosti po veľkej kríze hospodárskej. Vo Francúzsku vlastne za chvíľku nasledovala tiež politická kríza vážna. A nástup lavice Leona Bluma.
3: No tam hralo roli několik aspektů. Jednak třeba co se týče Británie, tak takový už od dob napoleonských válek spojenectví nebo blízké vztahy Anglie se Španělskem, které se promítaly až do osobních rovin, ale samozřejmě do politických sympatií. Rozhodně samozřejmě Británie nebo její foreign office nemělo žádné sympatie k těm levicovým proudům a už samozřejmě vůbec ne k anarchistům. Spíše podporovali ty pravicovější části a částečně armádu. A bylo to dáno samozřejmě i nějakými britskými strategickými pohledy, potřebami britského impéria, ať už se jedná o Gibraltarskou úžinu nebo o Kanárské ostrovy a nebo ten Pyrenejský poloostrov jako takový. Tam se to protínalo i se zájmy Francie, pro kterou Španělsko byl přímý soused a to nejenom pozemní přes Pyreneje, ale i námořní ve Středozemním moři, což hrálo velkou roli ve vztahu Francie k Itálii, který se postupně už na konci první poloviny 30. let začal měnit k horšímu a eskalovalo to potom Abešskou válkou nebo invazí Itálie do tehdejší Abeše. Ve Francii bychom viděli víc asi větší polarizaci ve vztahu ke Španělsku nebo k těm jednotlivým proudům a to samozřejmě souviselo s vnitropolitickou situací Francie, kde docházelo v nějakém mnohem klidnějším nebo menším stupni k podobnému politickému střetu mezi tomu, čemu bychom dnes se zpětného pohledu řekli pravicový, levicový tábor a v okamžiku, kdy ve volbách ve Francii vítězí ta ustavená lidová fronta, tak se samozřejmě sympatie té vládnoucí vrstvy ve Francii upínají k Španělské republice. Což ale, a to chci zdůraznit, neplatí vůbec pro celou francouzskou politickou scénu a i ta vláda lidové fronty musela na to brát během už od začátku španělské války velké ohledy z vnitropolitických důvodů. Nemluvím už vůbec ze zahraničně politických důvodů, kdy byl pro Francii naprosto kritickým její vztah a spojenectví s Británií.
4: Možná, že bychom mali vzpomínat takovou drobnou věc, o které hovoril i pan Chalupa, nezáujem alebo inertný vzťah armády k politike a bol to už jeden pokus vtiahnuť armádu do riešenia krízy v tom 36. roku a Franco, tedy ako významný generál, to odmietol sa podujať. Myslím, že tu by sme mali tiež pripomenúť, že akoby ten Franco nehrnul sa do toho vojenského riešenia krízy v tom 36. roku.
3: No, ja bych sa k roli armády ešte vrátil do roku 1934, k té takzvané revoluci 1934, ktorá sa nejvíc projevila, nebo nám je to nejvíce známo z té severní části Španielska, z Astúrie.
4: Ten banický protest
3: taký. Ano, hornická, dá se říct, skutečne revoluce v Oviedu a okolí, kdy armáda je nakonec povolána právě proto, aby v uvozovkách vrátila řád a pořádek. A tam se objeví celá řada těch afrikanistas, o kterých jsem hovořil, kteří to povstání skutečně potlačí. ale potlačí ho způsobem vojenským. A vojsko je entita dost konzervativní, tak oni dělají to, co umějí. A přístup k horníkům v Asturii připomínal to, nebo postupovali podle schémat, které se jim osvědčily v Maroku. To znamená, bylo to nesmírně brutální. A bylo to tak brutální, že k potlačení toho povstání byly použity marocké domorodé oddíly. Jedním z těch důvodů byla i obava, aby ti španělští vojáci, aby se nezdráhli proti těm povstalcům zasáhnout velice tvrdě. A tam vlastně vidíme už počátky vztahu jednotlivých částí španělské společnosti, jak těm jednotlivým postavám, které se tam objevují, objevuje se tam mimo jiné i sám Franco, tak především k těm marockým takzvaným reguláres, těm námezním vojákům, protože jejich brutalita v Asturii byla tak strašlivá, že se to potom projevilo poté, k čemu se asi vrátíme, když byli připraveni na španělskou pevninu, tak v řadách republikánů to skutečně způsobilo paniku, protože předpokládali bohužel oprávněně, že ti maročtí vojáci zasáhnou stejně bezohledně, jako zasáhli v roce 1934 v

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je občianska vojna v Španielsku v rokoch 1936 až 1939. Sústredíme sa nielen na jej priebeh, ale predovšetkým na to, čo jej predchádzalo, aké boli dôsledky pre budúcnosť Španielska. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Zdenko Maršálek a Jiří Chalupa.
1: Sme v roku 1936, blížime sa ku vypuknutiu občianskej vojny v Španielsku. Asi by bolo treba pomenovať situáciu vysokej politiky, parlamentných volieb, ale popri tom neustále gradovalo násilie medzi dvomi tými pomyselnými blokmi. Ako sa dá vysvetliť táto neustála brutalizácia, radikalizácia španielskej spoločnosti, ktorá sa prejavuje na rozličných úrovniach, kde jedna strana útočí na druhou, kde sú útoky na kláštory, na kňazov a podobne, a na druhá strana zase proti robotníkom a proti napríklad zboreným vaníkom a podobne. Čiže tá agresivita španielskej spoločnosti neustále rástla, ako keby nakoniec to vypuknutie vojny bolo úplne logické.
2: No, asi to niekto úplne 100% neví, preto sa o tom dodnes píšou knižky, pořádají konference, ale s největší pravděpodobností a na tom se zhoduje drtivá většina, ať už anglosaských nebo španělských historiků, kteří se věnují druhé republice. Největší problém té republiky je, že neměla dostatek republikánů. Republikánů ve smyslu lidí, kteří by v té republice už viděli opravdu ten ideální rámec pro politický provoz, pro realizaci nějakých ideí, nějakých reform, ale že každým rokem se vlastně ukazuje víc a víc a hlouběji, že přibývá těch, kteří nechtějí republiku, ale chtějí něco jiného. Ne všichni to řeknou otevřeně, ano, anarchisti to v podstatě od prvních měsíců republiky říkají otevřeně a od prvního roku po vzniku republiky to i předvádí svými činy, to jsou ty neustále revoluční a jiné stávky, kde to obvykle přerůstá do násilí a žhářství a ještě horších věcí. Ale máme tady fašistickou falangu, která vzniká a která se čím dál víc inspiruje jak Mussolinim, tak Hitlerem, i když ve Španělsku vždycky víc Mussolinim, protože Španělé nebyli moc rasističtí, nebyli si pravděpodobně ani moc jistí svou rasovou identitou na tom nacistickém žebříčku, takže Španělé se rasismu většinou raději vyhýbali. A hlavně pro Španělsko byla daleko atraktivnější Mussolinovská Itálie s tím korporativistickým modelem, kde se najde i nějaké to místo pro katolickou víru a pro tradici, zatímco takové ty úplně razantní budování říše založené na darwinismu a ateismu a šílenosti ohledně rasy a ariství, tak to Španělé přeci jenom se drželi víc zpátky. No ale třeba i ty socialisti, což je vlastně největší organizovaná síla tehdejšího Španělska, jak na úrovni politické strany, tak na úrovni jejich odborové centrály, to jsou ty miliony Španělů, tak ta se začíná štěpit a rozštěpí se natolik, že v tom říjnu 34, když se tady některé části levice rozhodnou, že půjdou do otevřeného střetu s republikou a vyhlásí, to už se nedá říct jinak, než opravdu pokus o revoluci a svrhnutí republiky, tak většina socialistů se už nechová jako Largo Caballero v 20. letech, že by se snažili nějak s vládou domlouvat kompromisy, ale dokonce i někteří intelektuálové z řad socialistické strany potají, nechají dovážet z Portugalska odinut zbraně, aby dělníci měli z čeho střílet. A pustí se prostě do revoluce s tím, že na konci, pokud to dobře dopadne, tak už žádná republika nebude, ale bude diktatura proletariátu. Jinými slovy, jestliže potom už v červenci 36 mluvíme o vypuknutí války, tak je to jenom z pohledu mnoha španělských i zahraničních historiků, je to jenom jeden z mnoha schůdků, které vedou k tomu definitivnímu vypuknutí násilí. V roce 32 generál San Jurjo, podporovaný pravicí, se pokusí republiku svrhnout a nastolit spíš nějakou monarchistickou pravicovou autoritářskou diktaturu. Anarchisti permanentně chtějí svrhávat úplně všechno, zničit to a postavit něco nového. A socialisti spolu s některými anarchisty ale vlastně i levičáky, které my bychom si ani neuměli ty skupiny nějak moc jako charakterizovat, když se taky připojí do toho asturského válčení v těch hornických městech, tak ty se prostě pokusí tu republiku svrhnout a paralelně s tím, jak sílí tady ty extrémy, tak paralelně s tím mizí střed, protože ještě v těch prvních volbách v roce 31 a ještě i v těch volbách 33, tak pořád vidíme, že ta Leruxová radikální strana, což byl vlastně jediní tradicionalističtí republikáni ve Španělsku, ty po republice sněli desítky let, ty všichni ostatní do toho republikánského vlaku naskočili vesměs opravdu až na konci 30. let, měli jiné projekty před očima. Tak ten Leroux, můžeme mu spoustu věcí vyčítat a určitě to byla parta hodně skorumpovaná, já nevím co dalšího. A to byli republikáni. Ty měli republiku jako cíl a mínili používat jako rámec a mínili s ním pracovat a v jejím rámci se pohybovat. No a ten Leroux najednou, jeho voliči, už jich není v únoru 36, těch posledních voleb, už jich není ani 500 000, to znamená to třetí Španělsko, to centristické, to, které by s tou republikou chtělo žít i dál, tak se najednou během těch 5 let jakoby vytratilo a na místo té středové síly už jsou tady opravdu jenom nejrůznější extrémy. Podle mě ne dva, podle mě bychom tam našli víc extrémů, jak napravo, tak nalevo. Jsou to prostě všechno lidi, kteří už nechtějí republiku, a pravděpodobně ani nějakou demokratizovanou monarchii, ale chtějí buď levicovou, anebo pravicovou autoritářskou diktaturu. A za této situace, když ani jedna strana to nemůže prosadit bez armády a bez boje, tak se ta válka zdá logická. Jestli byla nevyhnutelná, to bych si vůbec nebyl jistý, ale jako cestou, kterou se vydali španělští politici, kteří už nemluví rozumně, ale spíš po sobě křičí a křičí po sobě hesla typu antišpanělsko, což je prostě, na to bych si strašně dával pozor v jakékoliv zemi, v jakékoliv době. Myslím, že Spojené státy dneska se hodně pohybují tady na tom terénu, je kluskej, může prasknout pod nohama. Antišpanělsko znamenalo, že ty druhý jsou tak strašní, že už s nima nemůžeme žít v jednom státě. Vzhledem k tomu, že Španělsko má tehdy nějakých 25 milionů obyvatel, tak byste museli najít stát, který by převzal 12 milionů španělských exulantů. Takovej na světě nebyl, nebude. Je jasný, že tím pádem, když říkáte antišpanělsko, tak taky chcete těch 12 milionů nějakým způsobem zprovodit ze světa. No a to jsou přesně ty momenty, kde už potom ta válka nebude jenom válka, ale bude to občanská válka a bude to extrémně krutá občanská válka.
0: A maršalek, dá sa hovoriť o zásahu komitérny už na jeseň roku 35, lebo keď som si prečítal, že v oktobri bola veľká 200-tisícová manifestácia lavicová v Madride a José Díaz, predseda alebo sekretár komunistickej strany, to bol, vyhlásil, že ich cieľom je diktatúra proletariatu. Už tá bola zaingerovaná Kominterna?
3: No, Kominterna samozřejmě tu situaci ve Španělsku bedlivě sledoval, ale já bych byl opatrný v tom přikládat těm instrukcím Kominterny nějaký zcela zásadní význam ve smyslu, že by chtěli skutečně vyvolat tu válku, která v roce 36 vypukla. Musíme sledovat instrukce Kominterny v kontextu instrukcí do dalších zemí, takže já to vidím jako něco
0: takový, to bylo také autochtonné volání po diktatuře.
3: Proud v té komitérně. Jinak, co mě na tom nejvíce jakoby překvapuje na té situaci, která vedla k válce, je, že je to přesně tak, že celá řada těch politických uskupení a velká část společnosti už postupně od těch voleb 31, ale už je to vidět v těch volbách 33 a graduje to ve volbách 36, že ty volby pro ně už nejsou nějaký legitimní způsob, jak se dostat k moci a dále pak působit v rámci Demokratické republiky. Pro ně už je to jenom nějaký prostředek, prakticky taktický prostředek, jak se nějakým způsobem dostat k mocenským postům a pak prosazovat ty svoje určité politické směry, které už ale v naprosté většině těch politických uskupení už neměly s demokracií a s republikou, tak jak byla v západní Evropě chápána, už opravdu nic společného. Takže to je pravda, že mám pocit, že skutečně většina španělské společnosti už tu republiku nebo jejich političtí vůdci tu republiku prakticky nechtěla.
1: No ako túto situáciu vyhodnocovala najvyššia generalita vojenská? Neskôr už k tomu prídeme, mala výrazné slovo pri vzniku občianskej vojny.
3: Tam vidíme nejakú kontinuitu vztahu armády ke spoločnosti a vztahu, a opačne vztahu spoločnosti k armáde. Je to presne nejaká tendence k udržení pořádku nebo k znovu nastolení pořádku, ale ve smyslu toho, co si takový tradicionalisticky konzervativně vychovaný důstojník prostě představuje. Už se to poprvé projeví jakoby schopnost vojenské chunty nebo toho vojenského kruhu vyšších velitelů se projeví v roce 32 u toho puče Sanjurjova, kdy jde vlastně o skutečně připravované vojenské povstání nebo o vojenský puč, který selže, který se kromě Sevilly se vlastně nepodaří vůbec uchopit moc, ale pak už potom sledujeme, jak na jedné i na druhé straně jsou ty organizační schopnosti se neustále zlepšují. Sanjurjův puč 1932 skončí katastrofou. Revoluce 1934 na druhé straně už má velice silné výsledky. No a to, co se stane v roce 36, je vidět, že vojáci se skutečně poučili a že připravili velice důkladný plán na nikoliv na občanskou válku, to oni si nepředstavovali. Oni si představovali rychlý puč.
2: No a mě ještě napadlo,

0: Jasně, ale většina lidí si nedokáže vybrat mezi Kristem nebo Leninem, protože takovýhle vybírání obvykle opravdu vede k tomu válčení. A mně přijde, že třeba to, nevím jak na Slovensku, jako už to tady sleduje jenom okrajově, ale v české společnosti za posledních 10 let demokracie taky hodně začíná jakoby kroutit, a doufám, že nehroutit, zatím jenom kroutit, v tom smyslu, že jedna strana druhou obvinuje z nelegitimity demokratické. Jakože vlastně lidi jako vy by ani neměli volit, lidi jako vy by ani neměli předkládat nějaký relevantní politický programy, bez vás by politická soutěž byla lepší. Právě, že Španělsko předvedlo v těch 30. letech, že když si někdo začne zahrávat tady s tou představou, že demokracie je jenom, když vládnu já a když vládne někdo druhý, tak už je to něco jiného a je potřeba zasáhnout i za cenu revoluce vojáků a teda, no tak to většinou vede k tomu, že už pak není ani demokracie, ani republika a chybí potom na konci bilancování spousta lidí, což bude náš případ v té druhé části, 500 000 Španělů to nepřežije tady tenhle experiment s občanskou válkou.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasov historické revy Dejiny.sk. Dnešnom témom bolo to, čo predchádzalo občianskej vojne v Španielsku v rokoch 1936 až 1939. Na budúce budeme v tejto téme pokračovať.
2: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli docent Jiří Chalupa z Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity a doktor Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied v Prahe. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktore, moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: tu vedľa seba množstvo kultúr a veľa kultúr sa tu vystriedalo. Na nesmierne cenné pamiatky narazíte na každom kroku. Situácia v regióne je dlhodobo zložitá a výbušná. Je niečo, čo túto oblasť charakterizuje a spája?
1: Je tu islám a zároveň je tu arabské etnikum. Tady vlastne väčšina zemí Blízkeho východu tak spadají do arabského sveta, čili jednak etnicky, druhá k jazykovie. A vlastne v té mojí oblasti tak sú dva státy, ktoré sa tomu vymykají, a to je Turecko, kde je turecké etnikum, a potom je tu Irán, kde vládne etnikum Peršanu. Byť teda samozrejme nejenom Irán, ale celý ten svet tak je etnicky mnohem více heterogenní, a to i po samozřejmě náboženské stránce. Co je tmelivem, tak to se úplně říct nedá, protože samozřejmě v tom hlavě se těch zemí je přes 20, teďka to z hlavy nespočítám, tmelivo tam vlastně není. Jo, oni ty země spolu vedou války, jsou spolu v konfliktech, takže pokud bychom ale nějak hledali, tak bych skončila právě u toho islámu. Bavíme se o místě, které leží na pomezí tří kontinentů, Evropy, Asie a Afriky. A tudy vlastně je taková křižovatka toho našeho světa, která je zároveň strašně bohatá, strašně strategická. Aktuálně ve 20. století zažilo hrozně velký úpadek. Ty státy, které tam vznikly, tak byly vytvořeny bez ohledu na přání místních obyvatel, na etnika, na náboženství, na kmeny, na klany, na historii. Prostě tady to vyhovovalo Evropanům. Už to samotné je potenciál pro konflikty. Zároveň díky geostrategické poloze spousta externích zemí z celého světa, Amerika, Rusko, Evropa a Čína, tam mají svoje zájmy, které ten region dále trhají. Ten konflikt pramení z mnoha různých příčin, ale vlastně kořenech toho dnešního problému tak do jisté míry, do poměrně velké míry, hrají roli i evropský kolonialismus.
0: Historických pokladov je v tomto regióne veľa. Zároveň je tu veľa krajín, ktoré sa nepovažujú za bezpečné a vy ich opakovane navštevujete. Čo je na týchto miestach najviac fascinujúce?
1: Baví mňa strašne živoucí dejiny, akoby místa, kde sa prostě teda jsou historická, ale která nejsou mrtvá. Prostě třeba centra historických měst, jako je Damašek, kde máte přeskládaný z Jupiterova chrámu na kostel, na mešitu a ty části zazděné v těch uličkách. To se mi strašně líbí. Když jsem před pár lety objevila jakoby, právě kouzlo těch saharských knihoven, kde jsou prostě ve městech pohlcených pouští, tak jsou knihy třeba staré tisíc let, čvávané místními lidmi. A vlastně jako v každé zemi tady tohle regionu se dají najít úplně neuvěřitelná místa. Jižní Tunesko, tak máte lokality, kde se natáčely hvězdné války, města jako Tatooine a prostě berberské podzemní domy v Libanonu, naprosto neuvěřitelné obrovské památky z doby Říma, chrámový komplex v Baalbeku. Turecko je místo, kde vám jako spadne čelist, zejména pro mě to je východní Turecko. U nás jako se jezdí do toho západního často na římské památky nebo na řecké, ale to východní Turecko, to jsou prostě jako meziregionální vlivy Sýrie, Iránu, takže to mě taky jako nadchlo v poslední době. A vlastně ten Blízký východ je úžasný v tom, že i já jako člověk, který tam navštívil většinu zemí, tak stále mám co objevovat. Jsem původně vystudovala historii archeologie, pak jsem to navázala arabštinou, perštinou, čili ten zájem o památky je tam dlouhodobý, a s příchodem Islámského státu tak vlastně v televize vysílali ty hrozný záběry z Mosulského muzea a ze Sýrie. Mě vlastně strašně zajímalo, do jaké míry tam hraje roli opravdu jako ta ideologie náboženská, která hlásá ničení památek a hrobů a podobně, a do jaké míry se jedná o pragmatismus, prostě opravdu jako co je za tím, jak vlastně ti lidé přemýšlejí. Vlastně tomu jsem věnovala skoro sedm let života tady tomuhle výzkumu, a můžu říct, že jako jsem se do toho naprosto pohroužila. Tam je opravdu tolik věcí, o kterých se dá mluvit, a téma je taky strašně, strašně rozsáhlé.
0: Na ničení pamiatok existujú často náboženské dôvody. Zobrazovanie Boha, ale aj človeka či zvierat nie je v niektorých náboženstvách povolené. Menili sa panovníci i ideológie a po prevzatí moci nastali deštrukcie.
1: Termín ikonoklasmus pochází z řečtiny a váže se k období, kdy Byzantskou říši probíhala vlna ničení ikon, jako posvátných obrazů v kostelech. Ikonoklasmus je v dnešní době hodně spojený právě s islámem, ale jako není výlučnou záležitostí islámu. Váže se k příběhu proroka Abrahama, arabský Ibrahima, který je společným prorokem nebo společnou osobou pro židovství, křesťanství i islám. A vlastně prorok Abraham tak zničil sošky bohů, které vyráběl jeho otec. Vlastně to je jako ten jako základní pilíř toho ikonoklazmu, který hlásá, že člověk by se měl modlit přímo k Bohu a ne k nějakému prostředníku, ne k nějaké soše, ne k nějakému obrazu svatému nebo bůžkovi, nějakému podružnému nebo tak, ale přímo k tomu nejvýš. Ikonoklasmus se objevuje jak v islámu, tak v židovství, tak v křesťanství. Známe křesťanské destrukce v raném Egyptě v 5. století. Teďka nedávno, jestli jste si všimli, tak do křesťanského kostela v Jeruzalémě vpadli radikální židé, kteří chtěli zničit sochy, že to je. A samozřejmě v islámu teďka je to velmi rozšířený jev se skupinami, jako je Talibán, Islámský stát, které jako stojí za obrovskými destrukcemi v několika blízkovýchodních zemích. Každopádně ideologie je stejná, nebo ta myšlenka je stejná, zničit to, k čemu se modlí lidé, aby neměli možnost se modlit k něčemu jinému než k Bohu nebo k Aláhovi. Podle islámu tak židé a křesťané tak patří k lidem knihy, čili lidem, kteří mají stejné poselství nebo podobné poselství od toho stejného Boha. To je teda vize muslimů, židovství, křesťanství a islámu stejného Boha. A tím pádem jako lidé, jako židé a křesťané by měli mít jako nějaký titul chráněnců žijících v muslimských zemích. A z toho vyplývalo, že také můžou mít svoje svatá místa. Kostely a synagogy byly v průběhu dějin islámu ničeny, to ano, ale nedocházelo k plošným destrukcím. Takže tady toto umožňuje právě fungování křesťanů a židů v téhle části světa. Samozřejmě těch náboženských skupin je tam výrazně více. Ochrana se potom z části vztahovala i na ně.
0: Deštrukcia pamiatok na tomto území nie je nič nové. V posledných 10 ročiach sa však mení k horšiemu. Lenka Hrabalová vo svojej knihe Dejiny v troskách píše.
2: Aktivity radikálnych skupin vúči dedictví sú silné, jasné a hlasité výkřiky. Ani zdaleka však nejsou jediné. Kultúrnu krajinu Blízkeho východu negatívne ovlivňuje mnoho iných faktorov, ktoré postrádajú silnou medializaci. Média jsou hladová po skandálech a šokujících zprávách a čtenáři spíš zaujmou brutální destrukce, výbuchy či děsivé pohromy, než pomalá degradace, nezájem či prostá přestřelka v centru města. Z dlouhodobého hlediska destrukce kulturní krajiny regionu probíhá po desetiletí bez větší pozornosti Západu, ať už cíleně nebo jako vedlejší produkt rozvoje. Zároveň je na Západě často zapomínáno, že prvotním cílem islámských extremistických a teroristických organizací jsou jiní muslimové a na úrovni dědictví jsou pak primárním cílem zejména muslimské kulturně náboženské stavby. Podobně jako se většího zájmu málo kdy dočkávají teroristické útoky ve vzdálených muslimských zemích, stejně tak jsou výrazně méně medializované destrukce mešit, svatyň či hrobek, ačkoliv je jejich historická hodnota nepopiratelná.
0: Ničenie pamiatok, ktoré zachytávajú kamery a je vysielané do celého sveta, nastalo po ovládnutí niektorých častí Blízkeho východu Talibanom. Vyvolalo zdesenie a ohlas. Hnutie tak pomocou deštrukcie kultúrneho dedičstva chcelo demonstrovať svoju moc a odhodlanie. Ako to začalo?
1: Budova byla zničena v roce 2001 a několik let předtím tak jeden z místních vůdců Talibánu chtěl tyto sochy zničit, jako právě ikony, že jo, zobrazení falešných bohů. Nicméně Mula Umar vůdce Talibánu to zakázal, že budhové tam jsou a nikomu neubližují. Jo, to je taky důležité v těch dějinách islámu, prostě ničily se ty aktivní věci většinou, jako to, co prostě byly tím předmětem uctívání, jako třeba staré sochy a tady tohle. Ale velmi, velmi zřídka a budhové měli třeba odstraněné tváře, myslím si, už ze 17. z 18. století. V každém případě teďka byly považovány za dávno mrtvé záležitosti, takže není potřeba je zničit, ale o rok později, nebo o pár let později, Mula Umar sám nařídil jejich zničení. To proto, jak to potom popisoval mluvčí Talibánu v Kalifornii o nějakou dobu později, Takže budhové začali škodit lidem, protože přišla nějaká neziskovka a chtěla ty budhy opravit. A rada Talibánu řekla, že ne, že ty peníze potřebují pro děti, aby dětem je zima, mrznou, mají hlad. A ta neziskovka řekla, ne, ty peníze jsou pouze pro sochy. Takže teď tímhle Talibán ospravedlňoval nebo nějakým způsobem vysvětloval tu destrukci. V každém případě to se stalo několik měsíců potom. Co je ale zásadní, co tam Talibán přinesl, tak je to, že on na tu destrukci svolal novináře a udělal z toho velkou mediální show. Tím se vlastně dostala tady do toho diskurzu ta role té náboženské propagandy, kterou potom masově využíval Islámský stát i třeba ve svých mediálních outletech. Dějiny píšou vítězové, takže teďka vlastně jsou zničení třeba soch Stalina oslavováno, protože prostě je to pryč tady tahle doba. Když Islámský stát zničil Palmíru, byla to pro nás hrozný, protože Palmíra byla tím pozitivní dědictví v té naší kultuře. Teď celé představte, kdyby vyhrál Islámský stát tu válku, tak nebo tu válku, kdyby vytvořil nějaký svůj stát. Tak třeba zničení Palmíry bude státním svátkem, protože pro něj byla Palmíra tím dědictvím negativním, který ho potřeboval se s ním zničit. Památky, náboženské stavby, monumenty, tak jsou tady v tomhle pro ty dobyvatele, proti kteří chtějí vytvořit nebo zavést nějaký svůj pořádek, tak hraje hrozně důležitou roli. Zároveň je snadné je zničit. Památky jsou měkké cíle. Role médií vlastně hrozně zásadní, protože Islámský stát jako média využíval k šíření svojí ideologie. To je jakoby jak pro sbírání dalších podporovatelů, tak i kvůli tomu, jakoby, aby zastrašili lidi. Jo, proto třeba vznikaly ty materiály těch destrukcí, aby prostě Islámský stát ukázal, my jsme tady. Zároveň ty média velmi mohly pomáhají prostě v šíření, zejména pokud jsou třeba ničeny ty památky. Palmíra jako město, které leží vedle té archeologické lokality, tam byla zabita spousta lidí, ale média se o to v zásadě jenom otřela. Potom byli nějací lidi zabiti v té památce a to už jako prostě proletělo celým mediálním světem. Ty památky byly ničeny právě, nebo prostě byly využívány k těmto cílům, protože za další termín media hungry přitahují mediální pozornost a to velmi, velmi silně. Obyčejné zabití civilistů někde v nějaké ulici.
0: Pamiatky sú veľmi často systematicky vykrádané a predávané. Pokiaľ neslúžia ako demonstrácia sily a nie sú cielene ničené, stávajú sa finančným zdrojom. Vo svojej knihe spomínate, že aj v renomovaných svetových aukčných domoch vzrasta podiel predaných artefaktov s jasným pozadím. Je teda jasné, že kupci sa nájdú vždy.
1: Většina aukčních domů má nějaké pravidla a co se týká teďka těch západních aukčních domů, potom tu máme aukční domy třeba z Hongkongu a z různých oblastí, kde už jako ty pravidla jsou jako jinak formulovaná. Každopádně památkám jsou běžně falzifikovány dokumenty, jsou přímo cíleně špatně označené. Nedávno jako právě byly odhaleny i třeba zapojení různých restaurátorů do podobných aktivit, do toho ilegálního prodeje. Prostě je to biznis jako všechno ostatní. A o ty kradené památky prostě mezi sběrateli je obrovský zájem. Spousta památek samozřejmě, tam jsem si vytvořila falešné identity a nějakým způsobem se zajímala o památky, tak řada těch památek má jenom, že se jedná o dědictví, takže nějaký jako prostě falešný papír, nebo falešný prostě nějakou rukou napsaný papír, anebo co jsem třeba si dostala přímo jako památky, co byly na red listu, na seznamu věcí, jak je zakázáno prodávat. Když jsem si vyžádala, tady jsem třeba k ním vyžádala dokumenty, tak je to prostě dokument, jaký si já napíšu ve Wordu a dám do PDFka, čili v zásadě nemá žádnou hodnotu a jedná se prostě potom jenom o tu auční síň, jaké ona má nastavené pravidla. S tím obrovským nárůstem památek a na mezinárodních trzích, tak západní auční domy tak přistupují ke stále větším právě omezením a limitům. A nicméně stále je potom možnost využívat auční domy nebo prostě trhy východu. A potom tu máme taky temný web, kde se potom už dá koupit úplně cokoliv. Stejně jako například ve skupinách WhatsAppových Islámský stát, tak Abu Sajáf, který tam měl na starosti ty památky, nebo jeden z těch, co měl na starosti, tak je prodával běžně přes WhatsApp na kupujícím.
0: Nedávno sme si pripomenuli výročie spojeneckej invázie do Iraku. Irak bol kolískou civilizácie, jeho režimy boli schopné pomerne kvalitne zaistiť ochranu svojich pamiatok. Zlom nastal v roku 2003. Vyrabovanie Národného múzea v Bagdade. Múzeum bolo druhou položkou zoznamu 80 budov, ktoré mali byť americkou armádou chránené. Čo sa vlastne stalo?
1: Muzeum bylo položku, které jsme měli chránit, nicméně chráněné nebylo. Myslím si, že americká armáda tam přijela asi až po 3 dnech, pamatuju si to správně. A do té doby to muzeum bylo kompletně vybílené. A dokonce prostě samozřejmě američtí, britští vojáci si taky odnesli poměrně hodně suvenýrů. Dokonce jsem potkala české vojáky, kteří se chlubili tím, že mají doma krby obložené klinopisnými destičkami, co si z Iráku odvezli, takže opravdu jako tam to skrádání bylo šílené. Ta invaze byla plánovaná nějakou dobu. Na Američany se obrátilo mezinárodní archeologická komunita, aby, že se bojí právě tohle rabování, nicméně neměli žádný ohlas a vlastně, ačkoliv to muzeum bylo mezi 80 budovami určenými chránění, tak vlastně 3 dny se v Bagdádě rabovalo, jako nejenom v muzeu, všude, a Američany nebo tam tu koalici to nějak příliš nezajímalo, což potom vedlo docela k poslední debat právě o roli podobných jakoby armád a i třeba v tom bránění památek a dědictví.
0: Konflikt v Sýrii popisujete v niekoľkých fázach. Oslabenie bezpečnosti a úlohy štátu viedlo k rozkrádaniu múzeí a ilegálnym vykopávkam. Išlo primárne o zisk. Až prehlbenie konfliktu spôsobilo priamu deštrukciu. Alepo je toho príkladom.
1: Sýrie i ta dnešní je rozložená do několika částí, oblasti ovládané Tureckem nebo proturecké oblasti ovládané Kurdy, vládou, svobodnou syrskou armádou. Většina oblastí Sýrie, většina území Sýrie tak zažila boje, zažili válku. Bohužel ty památky byly právě v těch oblastech, těch křižovatech, těch konfliktů, takže tří dneska mezi ty ohrožené. Nějaké památky jsou potom i ve Středomoří, kterých se už ty konflikty nedotkly. Určitě právě to prohlubení konfliktu vedlo k přímé destrukci a v tomto právě třeba syrská armáda, tak ty památky dost často, ty historická města dost často nebrala v potaz, to je samé to se jako irácká armáda, nebo samozřejmě potom třeba i americká armáda, která třeba s iráckou armádou spolupracovali, tak vlastně blízkovýchodní města, tak jsou spletí uliček, úplně ideální pro gerilovou válku, takže tady tyhle oblasti byly celé ostřelované, což samozřejmě vedlo k tomu, že byly plošně zničené. Alepo je to opravdu jako smutnou ukázkou a vlastně historické centrum Alepa, což bylo jedno z nejhezčích měst v oblasti, je v dnešní době kompletně v troskách. Památky, objekty byly těženy za účelem prodeje, ale taky sloužily k tomu, aby se natáčela a dokumentovala jejich destrukce. Jo, třeba ty záběry z Mosulského muzea, kde se kladivě rozbíjejí sochy, tak to je další prostě věc prostě potom pro tu propagandu. Byly považovány za nějakou formu zdroje, a s kterými je možné pracovat. Hodně Syřanů opravdu ochraňoval památky vlastním životem. Jsou zdokumentované příběhy Syřanů, kteří po nocích putovali do Jordánska, aby se účastnili školení UNESCO, a jak prostě třeba mozaiky chránit, takže se na to dávali pytle s pískem a zastavovali se do zdí ty věci. Spousta Syřanů přitom zemřela, zejména z organizace, které se říká DGAM, zkrátka. A takovým nejslavnějším příkladem tak je Khalid al-Assad, který vlastně byl kurátorem, archeologem, kurátorem Pamirského muzea. A když bylo zřejmé, že přichází Islámský stát, tak on se snažil ty památky odvést, schovat. Nicméně Islámský stát ho chytil a oni ho mučili, aby jim řekli, kde ty památky schoval. A potom mu usekli hlavu a jeho tělo pověsili před muzeem. Tak jaký je stav památek v Sýrii dnes, jak se přistupuje k jejich obnově, je to složitý. Jo. Sýrie je vlastně mimo, pod sankcemi a je vystřižena z toho západního světa, takže tady funguje nějaká spolupráce třeba na univerzitní úrovni, třeba s Itálií nebo s Českem, ale je to minimální. Pak jsou jakoby západ, jako ty muslimské nebo muslimské země, které investují, třeba Čečna investuje Libanon, investuje Irán do nějakých obnov, investuje Aga Khanova nadace, která obnovuje historické objekty ve městech, takže rekonstrukce probíhají, ale musí to jít ze západ západní strany nějaký takovými bučními cestami a potom ty východní země, tak potom jako už jdou oficiální cestou skrz dohodu se syrskou vládou. Nicméně obnova probíhá pomaličku, je to strašně drahá záležitost. Syrie peníze na to na obnovy nemá, vůbec se snaží zabezpečit jako třeba elektřinu, pitnou vodu pro své obyvatele, takže památky jsou samozřejmě až daleko zatím, ale i spousta Syřanů se angažuje v obnovách, opravách. V tom zničeném Alepu tak neustále se něco opravuje. A teďka to tam zasáhlo změtření, takže sama jsem zvědavá, jak to tam teďka v dubnu najdu, to Alepo, a jak to bude vypadat.
0: Situáciu, v ktorej sa pamiatky na Blízkom východe nachádzajú, poznáte lepšie ako kdokoľvek iný. Dá sa nejako charakterizovať súčasný stav?
1: Torvanie památek se děje na Blízkém východě, dokonce některé země, které si ty památky zničily, jako například bohaté zálivové státy Katar, Kuvajt, Bahrajn, tak si památky staví znovu, protože na to mají peníze, se staví nová historická centra. A vlastně ty rekonstrukce probíhají teda často úplně od nuly a mnoho rekonstrukcí ale probíhá taky samozřejmě velmi necitlivě. Udělejme to prostě lepší, rychlejší, omítněme to, aby to drželo bez nějaké tradice, ale mnoho památek je rekonstruováno velmi citlivě a velmi hezky. Krásnou ukázku je třeba oáza Síva na libýsko-egyptských hraně, nebo egyptsko-libýských, ono to je z té egyptské strany. A prostě i spousta dalších míst, třeba v Iránu, tak se hodně jakoby rekonstruuje za pomocí tradičních metod, vyrábí se hliněné cihly, hliněné omítky, ale zároveň se třeba do těch mezi ty cihly a omítky vkládá pletivo, to není vidět, ale to se potom omítne, aby to bylo odolnějším vůči zemětřesením a podobně. Záleží, jak se tomu daná komunita, daný stát postaví a to vlastně jako ty rekonstrukce probíhají z hora i z dola a opravdu jako je to na tom prostě, co ty lidi od toho očekávají. Hodně specifická je rekonstrukce svatých míst, kde se dost často nehledí na historicitu, ale prostě na to, aby bylo svaté místo obnoveno, aby prostě lidi měli kam chodit se modlit. Už jako třeba neřeší, že to není tak původní, že to nevypadá jako předtím, ale tam jde prostě o tu spirituálnost toho prostoru. Takže se tam vrací i bez ohledu na to, že to třeba ztratilo tu historickou hodnotu.
0: Keď hovoríme o Blízkom východe, je nutné spomenúť, že náboženská viera je súčasťou života všetkých komunít, ktoré tu žijú. Koncept ateizmu nechápu a je vnímaný mimoriadne negatívne. Vy sama na cestách vystupujete ako kresťanka, lebo je to jednoduchšie a bezpečnejšie. Ste však ateistkou. Co to pro vás znamená?
1: Já svůj ateismus vnímám jako výhodu, byť když tam jsem, tak se hlásím k náboženství křesťanskému, protože na Blízkém východě je ateismus špatně vnímán. Prostě ateisté jsou lidi bez morálky, bez etiky, bez nějakých vnitřních prostě mezí, limitů. A nejenom, že to je negativně vnímané, ale oni to dost často ani nechápou, ten ateismus. Prostě pro ně to jako, jsem na těch konzervativnějších oblastech, tak jasně nebavíme o městech, tak pro ně ateismus prostě je nepochopitelný, neuchopitelný koncept, protože víra nejenom v životě jako blízkovýchodních muslimů, ale třeba i křesťanů a dalších hraje poměrně velkou roli.
0: Nakonec zhrnutě.
2: Rychlé a rozsáhlé ničení kulturních statků na Blízkém východě je jedním z fenoménů 21. století, se kterým se společnost stále snaží vypořádat. Cílem této studie bylo analyzovat člověkem cíleně zapříčiněné důvody ztráty kulturních statků v regionu Blízkého východu a severní Afriky ve 21. století a představit faktory a strany, které přispívají k jeho destrukci, ale také ochraně. V prvé řadě studie zdůraznila fakt, že ničení kulturního dědictví se během konfliktů dopouští v určité míře všichni aktéři a zároveň komparace poukázala na řadu podobností v důvodech rychlé ztráty kulturních statků. Zejména se jedná o podobnosti v jednání džihadistických organizací v širokém regionu, a to bez ohledu na kontext, etnikum a politické pozadí, z jakého tyto skupiny vzešly. Inspirace vahábistickým diskurzem se projevuje v jejich jednání a také v prioritách destrukcí, které jsou těmito skupinami prováděny. Od roku 2001 lze také pozorovat silnou medializaci ničení dědictví za účelem přilákání pozornosti potenciálních podporovatelů či široké veřejnosti, kterou mají tyto silové akce šokovat. Do ničení kulturních statků se také projevily linie, které dělí společnosti regionu, Jedná se o linie etnické, náboženské i politické, které vytváří třecí plochy, na kterých konflikty vznikají. Dědictví se stává zbraní užívanou znesvářenými skupinami, a to ať už k propagandě, k vytrhání kořenů či paralyzování protivníka. Na základě komparací se lze rovněž domnívat, že současná situace a masivní ztráta památek má úzký vztah k selhání kulturních politik států, které datují své kořeny do 20. století a byly vytvořeny v prvé řadě na stolech evropských politiků. Snahy blízkovýchodních a afrických režimů a vlád o budování národních identit a s tím do velké míry pojící se diskriminace částí společnosti, které do vize nového státu nezapadaly, přispěli jak k budoucím konfliktům, tak spolu s tím také ke ztrátám dědictví, které mělo spojitost s onou skupinou. V případě pádu režimu či následné krize se neúspěch národní politiky projevil v destrukcích kulturních statků, které stát a jeho identitu symbolizovaly. Neúspěch budování národních identit se nepřestává prolínat do současnosti mnoha států regionu do té míry, že se objevují myšlenky na jeho balkanizaci podél etnických nebo náboženských linií.

0: Etnológ Martin Rychlík sa vo svojich knihách zaoberá tým, čo majú a mali ľudia na celej planéte dnes i v minulosti spoločné. Všetci si stavali obydlia, pestovali jedlo, starali sa o chorých a o svoje telo. Rôzne kultúry však používali rôzne spôsoby. O odlišnostiach a jednote ľudí je jeho posledná kniha.
1: Ten název Dejiny lidí tak se má odlišit od dějin lidstva, které je nějakým způsobem jednotlivé, ale tady jsem chtěl zdůraznit, že vlastně lidi jsou velice rozliční, jinací, různým způsobem přistupují ke svému životu. Tahle ta práce je celá o tom a vlastně je založena na seznamu takzvaných 73 kulturních univerzálí, které stanovil George P. Murdoch. A vlastně jsou to věci, které jsou lidem společné. Takže jsem se snažil popsat, jak různé kultury, civilizace v Evropě, v Asii, v Africe, v oceánii, jak přistupovali k věcem, které musí řešit skutečně každý člověk, jak je empiricky dokázáno.
0: S tým Murdochom jste mi vlastně nahrali na další otázku, lebo je to jako keby stanovené od roku 1945. Vzniklo to na základě nazbíraných údajů. A jedná sa o klasický súpis kultúrnych univerzálí či javov, ktoré majú všetky ľudské zoskupenia spoločné v čase a priestore. Zároveň sa ale vyznačujú veľkou pestrosťou, takže keď dvaja robia to isté, asi to nie je to isté. Alebo ako to máme chápať?
1: Je to přesně tak. Vlastně, jak jste říkala, je to klasický soupis takzvaných kulturních univerzálí, což jsou vlastně takové kategorie. A tady na úvod musíme si říci, že vlastně je to soupis roku 1945, takže samozřejmě jako vědecký koncept byl rozvíjen, ale i kritizován. Jsou různé další přístupy k tomu. Nicméně je pro účely téhle knihy, myslím, dostačující a stanovuje právě 73 kategorií, v kterých lidé se musí s něčím vypořádat, dávají si nějak jména, rozdělávají oheň, mají nějak strukturované rodiny, mají manželství a tak dále, abych vyjmenoval jenom několik z těch 73 univerzálí. Ti lidé žijí v různých podmínkách, jsou různě vychováni a různě přistupují k tomuto světu. Jsou vlastně lidmi na spoustu způsobů a vlastně ta kniha je o tom ukázat vlastně, co všichni musí řešit a se postavit k životu.
0: Základem vaší knihy bylo 73 článků a Antro pre jedny české noviny. Ako si vy vysvetľujete ten záujem ľudí o vlastne iných ľudí v iných civilizáciách, v iných historických obdobiach? Čo to nás vypovedá?
1: Ta celá ta kniha je o nás, anebo lidech, kteří řeší stejné věci, jako řešíte vy, nebo v Bratislavě, nebo když řeším já v Praze a oni řeší někde v Jižní Americe, v Africe a tak dále. Prostě přistupují k tomu jinak. Tak víme moc dobře, jak je důležitá vizualita, obrazová sdělení, ilustrace. A myslím si, že velká část úspěchu je právě toho seriálu a konečně té knihy je založena na tom, že je velmi obsáhle ilustrovaný obsah. Myslím, že jsme se dopočítali k 1200 ilustracím na 650 stranám celkem. To i takové hezké kompendium, jak ukázat, jak lidé vypadají, jak se zdobí, jak se češou. Takže vlastně je to taková Felkerkunde nebo etnografie pro 21. století a snažili jsme se představit v jednom svazku opravdu tu nezměrnou pestrost, šíři lidstva a vlastně těch 73 univerzálí, těch 73 kapitol, které se dají číst i na přeskáčku, jak vás zaujmou, tak myslím si, že to je dobrá cesta zachytit tu nekonečnou pestrost, kterou se všichni etnologové, kulturní antropologové, sociální antropologové nebo religionisté a tak dále se musí potýkat.
0: Vy jste vyjmenovali hlavné společné znaky, jména, rodinu, starostlivost o tělo, gesta, nástroje, pochovávání. Znamená to, že každý člověk je týmito znaky definovaný, môže ich aj negovať, ale nejakým prístupom, ako keby k ním musí prejsť?
1: Áno, áno. V zásade to říkáte správne. Je to trošku, zase je to pôvodne vedecký koncept, vychází z takové kartotéky, nebo pak bol rozvíjen v takové kartotéce Human Relations Area Files, takové kartotéce lidských vztahů a zvyků, takže vlastne je to opřeno opravdu veľký počet materiálu. Jeden z tých dalších konceptů, ktorý rozvíjel zase antropolog Donald E. Brown, tak vlastne udělal něco podobného, ale nazval to Human Universals a na základě těchto univerzálí, který stanovil trošku odlišně, něco redukoval, protože přece jenom je ten koncept, jak říkají antropologové, etnocentrický, protože někde třeba nemají umění nebo tanec, nebo říkají tomu nějak jinak. Nicméně ten Donald E. Brown tak vlastně udělal takovou hru a vlastně vytvořil takové univerzální lidi, říká Universal People, a vlastně napsal jednu kapitolu tak vlastně, jak ten člověk, jak se rodí, jak vlastně žije, jak je vychováván, co musí všechno v tom životě se naučit, jak, co všechno musí vykonat, jak pak prochází tím životním cyklem. A tenhle ten UP, ten Universal People, takhle nějak se odehrávají životy, jak řeknu na Papui Nové Guineji, v pralese, v Amazonii, tak vlastně i u nás, že vlastně lidé řeší dost podobné a podstatné věci pro jejich životy, takže které univerzálie platí více pro nás, některé méně. Samozřejmě se to vyvíjí a postmoderní civilizace už je trošku někde jinde, než byly ty společnosti před 60-70 lety.
0: Zkoumali jste dávné civilizácie i méně rozvinuté civilizácie. Predstavujem si, že dôležitosť tých rôznych znakov sa môže meniť, samozrejme v čase. Takže asi šamanizmus pre ľudí z Bratislavy dnes už zásadne dôležitý nebude.
1: Některé z těch univerzálí se mi, musím upřímně přiznat, že se mi jevily vlastně v dnešním světě slabší nebo ne tak důležité pro moderního, postmoderního člověka. A i když přijedou nějaký šamanisti nebo se konají určitě šamanistické seance v Bratislavě, nebo, ale chci být konkrétní u třeba některých těch kulturních univerzálí, které přišly tomu Marduchovi jako samozřejmé v té společnosti roku 45 v Americe, tak vlastně vidíme, že ztrácejí v dnešní době tu sílu u všeprostupující platnost, a to jsou třeba některé, které jsem našel, jsou třeba věštění. Určitě nějaká část společnosti čte horoskopy, ale rozhodně to není už stěžejní nějaký téma naší společnosti, jako bylo třeba polabských Slovanů anebo v antickém Řecku. Jako etnologa z profesního zájmu tak mě nejvíce zaujala asi Oceánie, především Polynézie, vlastně ten polynéský trojuhelník. A je to asi z toho důvodu, protože jsem samozřejmě jako většina z Čechů a Slováků, tak jsem vyrůstal na knížkách Miloslava Stingla, právě z jeho cestopisů, které jsem měl teda tu čest se s panem doktorem Stinglem i vidět při editování jeho sebraných spisů, takže to pro mě bylo ohromně inspirující. Ale když bych měl říct jednu kulturu, bych řekl Maori z Nového Zélandu. Protože když jsem studoval etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak jsem vymýšlel vlastně, co budu psát jako za diplomovou práci, a v jednom antikvariátu tak jsem se dostal ke knížce Josefa Kořenského, což byl první, že vlastně se říká se první český cestovatel, který objel celý svět, no jeho knihu K protinožcům, a tam mě zaujali Maoři, potetovaní spirálami moko v obličeji, a ještě více mě zajímalo, že tam byl taky Čech Gottfried Lindauer nebo Bohumír Lindauer z Plzně, umělec malíř, který vlastně portrétoval Maory a jejich unikátní tetování. Chtěl jsem vědět, co zatím je, proč nějaká kultura, nějací lidé sáhli k tomu, že se takhle výrazně nazdobili v obličeji, takže pro mě určitě to jsou Maory na Novém Zélandu.
0: Vy jste napísali ještě knihy, které souvisí vlastně s tetováním a vlastně. Chtěla bych se ještě dotknout takých hlbších věcí, které nás spájají podle mě víc, protože všichni žijeme v nějakém společenství, a mezi nejzajímavější kapitoly vo vaší knihy nie patria tie, ktoré súvisia s pohlavnosťou, tehotenstvom, smrťou človeka, pretože to je niečo, čo je veľmi univerzálne. To sme my, tí ľudia, o svojej biologickej podstate.
1: Je to dôležité i v tom, že sú v tom ohromné emoce. Takže spousta rituálu, ktorí sa vážou k tým křtiny, postřižiny. Další vec sú samozrejme pohřby, nebo sú dokonce dvě univerzály spojené přímo se smrtí, a to sú pohřební rituály, ktoré sú v každé společnosti. A pak další univerzály, kterou ten Marduch stanovil, tak je truchlení. Nějaké okázalé vyjadřování smutku, že vlastně ten dotyčný opouští tu společnost a nějakým způsobem přechází třeba na onen svět. Určitě jsou to velice emotivní věci a souvisí s tím, že i tam je hrozně moc materiálu ke zkoumání, a vlastně i sociologové, religionisté, teologové, tak se tím zabývají stovky let, takže je to velké téma.
0: Pro mě ještě zajímavá otázka sexuálních tabu. Napríklad incest je tabu vo všetkých kultúrach, okrem nejakých veľmi výnimočných excesov. Prečo je to tak, ako toto vzniká v tých kultúrach?
1: A tady nechci zabíhat do psychoanalytické teorie a Sigmunda Freuda a klasických knížek, to téma tabu a tak dále. Těch hypotéz je spousta. Nicméně jste říkali, že jsou některé výjimky, tak skutečně to je, myslím, i posluchačům Slovenského rozhlasu známo, že Egypťané nebo Inkové v Peru tak vlastně měli výjimky, kdy se mohli mezi sebou vlastně brát i nejbližší příbuzní. To tabu incestu tak se těch běžných populací týkalo. Tohle byly opravdu naprosté výjimky, třeba ještě na namáhavý, podobně byla taková výjimka. Ptala jsem se proč, ano. Tak určitě vlastně je to i nastavení těch pravidel společnosti, aby ta společnost nebyla nějakým způsobem, řeknu, jako zdivočela. Sexuální omezení je další univerzálie, kdy vlastně se určuje, kdo má nárok na jakou ženu, muže a tak dále. A vlastně tady v tom příbuzenském okruhu, tak ty společnosti to stanovily různě. Víme, že i v aristokratické Evropě, že bratranci, sestřenky, tak vlastně tam to nebylo zakázáno a společnosti to nějakým způsobem regulují a vlastně i hodně těch populací zjistilo, že to přináší i třeba genetické problémy a opravdu to známe i z živočišné říše a biologové se tomu hodně věnují, takže ty důvody jsou jak biologické, tak kulturní.
0: Vydali jste dvě knihy, které se týkají právě úprav těla. Jedna je o vlasoch a druhá o tetovaní. A práve to tetovanie ma zaujíma kvôli tej jeho obrovskej popularite v poslednej dobe. Ako si to vysvetľujete?
1: Tetování je populární opravdu dlouho a vlastne i když ste z toho euroamerického okruhu nebo respektive z Evropy, tak nadlouho zmizelo, protože nikdy po konci starověku, tak vlastne i křesťanské koncily, tak proti tetování v Evropě brojili i velká ta takzvaná renesance tetování. Tak se objevuje právě s velkými oceánskými, zámořskými, objevitelskými plavbami ať do Ameriky, kde třeba byli tetovaní indiáni, irokézové, víme, že i někteří zástupci právě třeba indiánu Severní Ameriky, když byli u britského dvora, tak vzbudili pozdvižení svým tetováním na hrudnících, na hrudi. Bylo to fascinující pro jezuitské misionáře, kteří se divili, proč si lidi ubližují, proč pouštějí krev a dávají do toho pigment. A především pak objevitelské plavby Jamesa Cooka, kteří směřovali do Tichomoří. Tam opravdu byla veliká spousta vzorů v působí ilustrací na lidech, malůvek. Myslím si, že nejkrásněji tetovaní lidé všech dob, tak žili právě na Markézách. Obrovský rozmach tetování tak přišel s vynálezem elektrického strojku, kdy se ta tatuáž zrychlila a v 20. v 21. století se z toho stal obrovský fenomén, často inspirovaný právě i mimoevropskými kulturami.
0: Ľudia majú dnes prístup k rôznym náboženstvám aj na našom území. Ubúda kresťanov, pribúda ateistov, čo je asi logický vývoj, ale zároveň pribúda ľudí, ktorí veria doslova hoci čomu. A dokonce mám pocit, že sa to stupňuje.
1: Myslím si, že lidi obecně, a zase to je vidět na řadě těch univerzálí, náboženské rituály třeba, nebo společenská organizace, tak nějakým způsobem se v tom světě chtějí zorientovat, chtějí ho pochopit, anebo v něm hledají nějakou oporu, nějakou pomoc a vlastně to, co nezvládají, tak potřebují nějakým způsobem se k něčemu upnout. Jo. A vlastně to souvisí i třeba s další univerzálí ze 73 univerzálí léčba vírou. Takže lidi třeba upěnlivě, když nefunguje nějaká medicína klasická, tak třeba rádi věří na různé šarlatánské praktiky a podobně. Vlastně je to taková pomoc člověku, který nedokáže ovládat některé jevy a historicky tomu tak asi i bylo. Respektovat nějakou vyšší moc a v náboženství, anebo pak se snažit magickými úkony, což jsou klasické práce zase třeba od antropologa James George Frasera, který vlastně upozorňoval na to, že tam, kde jsou třeba nějaké jevy nejsou pod kontrolou, tak právě člověk se snaží nějakým způsobem je zakouzlit a podobně. A bohužel teda vidíme, že řada lidí věří, jak jste řekl, lecčemus a jednou z těch univerzálí jsou kouzla, tak vlastně v dnešní době trošku oslabuje, ale zase ne v celé společnosti. Víme, že existují amulety, talismany, různé pověry, pověrečné představy, snaha ovládnout nějaké věci, které nejsou pod kontrolou těch lidí, tak vlastně jim jakoby jít vstříc.
0: 17. apríla 2023 získala kniha Dejiny ľudí cenu Magnesia Litera. Predpokladám, že tak, ako sa spoločnosť vyvíja, niektoré univerzálie ustupujú do pozadia a niektoré sa stávajú dôležitými. Čo ale zostáva a nemení sa?
1: Neměný věci jsou samozřejmě ty biologicky daný a tím, s čím vstupujeme do života. A vlastně v antropologii a v dalších vědeckých disciplínách tak vlastně věci dlouho řešili, jakým způsobem ty jedinci, nepopsaní jedinci, jakoby, jsou formováni v tom prostředí a zda závisí na genech nebo na prvcích kultury, výchově. Byl to takový spor o biologický nebo kulturní determinismus odborně, vlastně co je důležitější. Kulturní antropologie právě ukazovala, jak vlastně ty společnosti, které mají podobný základ, tak vlastně i ve velmi podobném prostředí se dokáží vyvinout úplně jinak. Klasické studie ukazují třeba na Nové Gvineji, že tři etnika, tři kmeny vedle sebe, tak měly úplně jiný étos, řešili jiné věci z hlediska, když to zjednoduším, femininního, maskulinního. Jedna kultura byla tvrdá, nekompromisní, druhá byla naopak laskavá. Přitom měli jakoby stejné vstupní podmínky. Takže já si myslím, že jednou z těch univerzálí, která je naprosto klíčová, je výchova. Vzdělávání obecně je řečeno, kdy vlastně do toho jedince vpisujete ten svět, jak má být, takzvané kulturní vzorce, jak ten Čech, Slovák má vypadat, jestli to je mundrugumor, nebo jestli to je markézan, maor, tak prostě od malička se tomu učí, co je správné, jak se k tomu má postavit. Dá se na tom člověku změnit hodně moc, které ty věci jsou odměňovány, některé trestány, něco je vyžadováno, něco je preferováno, existuje.
0: Ta předcházející otázka se týkala možnosti změn, ale tato druhá je o jejich rychlosti. Mm-hmm. Ta společnost se v podstatě vždy nějakým způsobem menila alebo vyvíjala. Len to bolo rádovo pomalšie. Dnes sa svet mení veľmi rýchle a vysledujete rôzne civilizácie. Mňa zaujíma, ako rýchle my dokážeme reagovať. Ja si napríklad myslím, že my už to v poslednej dobe ako západná civilizácia nestíhame.
1: Měníme se ohromně rychle. My už si to ani neuvědomujeme, ale jsem ročník 77 a vyrostl jsem opravdu v době, kdy neexistoval internet, mobily, byly telefonní budky a měli jsme pevnou linku a pro moje děti je to už naprosto nepředstavitelný svět. My si neuvědomujeme, jak je to rychlý pokrok. A když jste se ptala, jak je to třeba někde jinde, tak nechci, abych vypadal jako brouk pitlík nebo měl na všechno nějaký názor. Poslouchám hodně své kamarády, odborníky, kteří jezdí do některých oblastí světa a například pan docent Martin Soukup z Univerzity Karlovy tak jezdí od roku 2009 tuším, jezdí na Papou Novou Gvineu a do údolí Javan a vypráví mi, jak se vlastně během těch 13 let, jak se ten svět proměnil úplně neuvěřitelně. Byli tam Papuánci, kteří chodili v tričku a v nějakých i třeba místních ještě oblecích. A dnes, tak ti lidé tam už používají Facebook, mají mobily, mobil je statusová záležitost. Přišli na to, že v tom národním parku, který tam vzniknul, že můžou pěstovat kávu, fair trade kávu, kterou prodávají do Los Angeles, mají účetnictví, letadlo odváží pytle s kávou, jako a je to během, když jste se ptala, jak rychle, tak je to během jedné dekády. Proměna lidských životů.
0: Hlavně to je u lidí, ktorí preskočili niekoľko stupňov vývoja, vlastne niekoľko možno storočí vývoja a skočili hneď do týchto čias. Ešte by som sa rada opýtala na definíciu mužskosti a ženskosti v rôznych civilizáciách, pretože toto je dnes veľká téma.
1: Je to velice rozličné. Rozumím i vaší otázce, že vlastne žijeme v době, kdy se bavíme o genderu, o non-binárních lidech mezi námi. Existují, nebo existovala etnika a kultury, které vlastne tyhle ty témata řešily už dávno před námi, různě se s tím vypořádávali. Americké kmeny měly třeba vlastně takové jedince, se jim říkalo berdaš, který byli někde na mezi mužem, ženou. Vlastně bylo, ta jejich pohlavnost byla taková neidentifikovatelná. Měli třeba i, říkalo se, že mají jako víc duší. Vesnice třeba prérijních indiánů to respektovala nějak. Takže ty přístupy jsou opravdu rozličné, až samozřejmě pro nějaké, po nějaké restriktivní totalitní režimy, kteří takovýto odklon od standardu startu, jak má vypadat muž, žena, tak samozřejmě trestali i té další univerzálie, trestání a právo, takže vlastně se to často do tohle promítá, ale obecně mužské a ženské role jsou velice jiné. Jsou společnosti, kde tvrdou práci obstarávali i ženy, když se vrátím k těm účesům, tak jsou společnosti, kde krátké vlasy nosí ženy, dlouhé muži a vyjadřuje to nějaký status. Jednou z univerzálích je dělba práce, která je velice různorodá. Kungsanové lidé v Namíbii, v jižní Africe, tak tam měli jasně rozděleno, že muži loví, ženy sbírají oříšky, ale vzájemně si i vypomáhali. Je to opravdu velice pestré, jak si ty společnosti nastavují tahle ta pravidla, a chci upozornit na to, že to, co my známe, tak není zdaleka univerzální modus, jak se postavit k životu, protože známe mnoho manželství nebo mnohoženství i mnoho mužství, takzvanou polyandry, třeba v Nepálu, takže opravdu svět je pestrý a je to jenom dobře, si myslím. Lidé na různých místech planety a na v různě drsných podmínkách, tak vlastně se přizpůsobí těm podmínkám, co to jde. A vlastně dřívější třeba Evropané, tak se vlastně posmívali jakoby prostosti, nevím, třeba Inuitů nebo těch Indiánů v Amazonii. Nicméně si musíme uvědomit, jak třeba se vlastně bravurně těm těžkým podmínkám přizpůsobili a z toho, co měli k dispozici, jak vlastně tam dokázali žít, byť k tomu patřili i takové drsné jevy pro nás, velice drsné a nepředstavitelné, jako je právě infanticída, výběrová vlastně selektivní infanticída dětí, které vlastně byly zabíjeny, a to bylo i třeba ve starém Řecku nebo Spartě nebo v jiných společnostech. A pak si vezměme, že i na různých místech planety se vyvinuly takové kulturní instituce jako rituálního kanibalismu, vlastně vzdávání třeba úcty jako zemřelým po pojídáním nějaké jejich části. Takže opravdu člověk vymyslí strašně moc věcí a je to nečekané. A právě o tom je knížka Dějiny lidí, kde se snažím ukázat variabilitu lidských přístupů k životu v různých podmínkách.
0: Pomínali jsme těch 73 univerzálí. Všetko se v tom čase vyvíjí a to jsme spomenuli tiež. Které z nich si ale myslíte, že jsou dnes pre nás naozaj podstatné pre to, čo žijeme aktuálne?
1: Už som o tom i uvažoval, vlastne, ktoré z tých univerzálí, ako 73, sú jakoby dôležitejší, a rozhodne jednou z nejdôležitejších je jazyk. Není společnost, která by žila bez jazyka, bez řeči, bez komunikace. A my vidíme v dnešní době, jak vlastně ten jazyk, jak se vyvinul do ohromné spousty komunikačních platform, médií, WhatsAppů, Facebooků. Vlastně jsme možná někdy až překomunikováni, že nás to rozrušuje, ta míra té jazykové komunikace. Takže a pak pro naši společnost v dnešní době i s válkou po agresi Ruska na Ukrajině, tak si myslím, že je hrozně moc důležité právo. To je další z univerzálí. Dávat tomu světu, životům, které žijeme, jasný rámec, jasné ukotvení, jasná pravidla, co se může, co se nesmí, protože jinak se z toho stane beztvará nějaká hrozivá věc, chaotická. Takže myslím si, že právo je důležitá věc. A tady bych chtěl upozornit posluchače na jednu obrovskou osobnost Čechoslováka Leopolda Pospíšila, antropologa práva, který ukázal, že vlastně i v těch jakoby materiálně prostých společnostech, ať už u Kapauku na Nové Gvineji, nebo když jste zmiňovala Inuity, mezi kterými také žil, že vlastně i v těchto komunitách takže existovalo zvykové právo, jasně psaná pravidla, a že když někdo neprospíval komunitě, takže vlastně došlo i k soudu, odsouzení, a třeba u těch Kapauků na Nové Gvineji, na Vysočině, tak došlo i vlastně třeba k určení popravčí čety, zabití toho, kdo překračoval pravidla a škodil společnosti. Takže právo je ohromně důležitá věc.
0: Rozprávali jsme se o různých civilizacích a jejich zvykoch. Nejlepší poznáme tu našu, která je pohodlná, máme všetkého dostatok a máme aj veľa istot. Zvláštne ale je, že v tomto blahobytě my nie sme šťastnější ako ľudia, ktorí žijú v omnoho horších podmienkach. To je prečo?
1: Ano, rozumím vlastně tomu sdělení. Hodně na tom je, protože vlastně když proběhly třeba klasické výzkumy u Austrálců, aboriginálů, kteří jakoby žijí bez věcí, anebo v těch Kungsanů v Kalahari, to jsou ti, jak se říkalo, bušmeni, křováci. Ukázalo se, když analyzovali jejich denní režim, že vlastně věnují práci a sběru teda toho, co pro život potřebují, věnují třeba několik hodin, 3-4 hodiny, řekněme, a vlastně zbytek se věnovali rodinám, zpívání, tím soutěžím, byli spolu pospolu, bavili se, vyprávěli si mýty, příběhy, žili ten žitý život společně. A když my se zamyslíme nad tím, kolik my věnujeme času práci, tak vlastně to není nějak moc pěkný pokrok, když strávíme 9-10 hodin v zaměstnání, řešíme vlastně drobnosti, marginály, máme spoustu starostí. Takové ty zásadní věci, být s rodinou, tak jako se nikdy lidem nedostává času a je to škoda, protože láska sice mezi těmi univerzáliemi není, ale myslím si, že tak nějak tam patří, když to není kulturní věc, ale je to nějaká nejvyšší emoce.
0: To byla pozvánka do světa knihy Martina Rychlíka Dějiny ľudí. Fascinujúce sú aj fotografie, ilustrujúce texty. Verím, že som vás presvedčila, že pri dnes spomínaných publikáciách je skutočne jedno, že vyšli v českom jazyku, pretože ich téma je univerzálna. Dnešnú krajinu duše pre vás pripravili hudobná dramaturgička Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Jakub Horňák a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

akovak. Na výlet svojho života na mňa však čaká iný vlak. Tak vám to trochu zamotám.

0: Pozeráš sa na nich.
1: No, čo trčíš v tej kuchyni?
0: Nič, len tak. Našla som nejaké fotky.
1: No, choď von, je tak pekne.
0: To sa mám pred ním vytrčať?
2: Pred kým?
0: Števo zasa prišiel na trávu.
2: Chvala Bohu. Lene, chodí. Teraz to tam vyzerá celkom inakšie. No. To je moja maturitná fotka. A túto robil otec, keď si mala, čo ja viem, 3 roky.
0: Bože, je to Števo.
2: No. Tá plechová vanička ešte bude niekde za húnom v tom neporiadku.
0: By asi pukol, keby som mu to ukázala.
2: No vidíš, ako ste sa pekne hrali, keď ste boli malí. A teraz sa hanbíš v splavkách do záhrady. A tu stojíte vo vaničke. Len také holatá. To bolo v kredenci? A toto je ešte pán sused, keď žil pred ich starým domom. A naša babi. Neviem, prečo ten otec už teraz nefotí. Ale choď už von.
0: Potom. Čítam si.
2: Kysneš tu ako buchta. Keby si sa aspoň učila.
3: Příjemné a svieži jitro tretího dne se rozbřesklo a osamělou noční hlídku na vrcholu předního stožáru opět vystřídali skupiny denních pozorovatelů, kteří obsadili stožár a snad každé ráhno. Vidíš jí? Vidíš jí? Volal Achab. Ale velerybu nebylo možno spatřit. Veleryba odplávala z nášho mora a more bez něj vyschlo. Koncom prvohor nastaly značné zmeny v usporiadaní pevnín a morí. Tieto zmeny sa prejavili v zložení spoločenstiev organizmov, mnoho druhov a rodov vymrelo. Babi zomrela 13. februára. Nastali naozaj značné zmeny v usporiadaní pevní na mori. Môj ostrov zmizol z povrchu zeme. Zanikol v oceáne. V mladších prvohorách prenikalo rastlinstvo postupne do vyššie položených, suchších častí pevnín. Niektoré prasličky, plavúne a paprade vtedy dosiahli stromovitý vzrast a tvorili rozsiahle pralesy.